0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Skapadabadu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pindu pind